za milión světelných let. Vykopou nás hrobaři, posadí nás jako odpad do raket.